0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu, čo? A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obráčil som šafer v dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: A? Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ani keby si ho bol pocukrovil.
0: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
3: Pardon, ja pomýlice. Nebudu rušiť. Vyjedli?
1: Jedli.
3: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
3: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
3: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
3: A ten?
1: Tiež brat.
3: Všetci, bratri, všichni. Tady jsou husle, muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
3: No a teď?
1: Ja.
3: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechce sa mi to...
0: Len mu zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Hej! Či som dobre u tetky Bachráčky na búroch?
1: Lež, potvory! Už vás tu nie je treba. 3, 7, 14. Lež!

Zaskočí sem tam čas, každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec,

hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

snívali sa mi ruky tvoje. Jak slepec po písme, prstami hmatali mi po tvári. Po nových vráskach neznámych. Pri ústach zastali v začudovanom geste. Snívali sa mi ruky tvoje, dobré a bezpečné. Ráno som mala úsmev na tvári.

0: Do Boha. Marta, kde si? Marta, kde si? Tuším, že to tu rozmlátim. Rozmlátim to tu na cimpr, campr. Kde je ešte nejaké šampanské, nech sa nebojím. Všetko na cimpr.
1: Výborné. Esprit, Iren, Šipkapitán. Gerte pasažíre, es cenur virce minus denára, dar mit mit mit tel, lerante šer,